Martin Garrix a Ed Sheeran. Proste to je záruka. To viete, že idete na istotu, tak sme to aj vybrali. My sme, naša dramaturgička vraj ani nepočúvala tú pesničku predtým, že si povedala, že toto určite bude dobrý song, tak to dajme do fanrádia. Martin Garrix a Ed Sheeran. Viac už k tomu ani nemusíme, poďme sa zahrať.